0: die Svirta der Schein, ne mužen te!
1: Nicht!
0: Sad nite od jednopise, sad nite od tom testamentu,